pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrostiš toho šťastia lubostiš?